0: učí.
1: And the five elements are the threads.
0: A pět elementů je jako vlákna.
1: It takes 9 months until this shawl is completed.
0: A trvá 9 měsíců, než je ten šál hotový.
1: But foolish people make it dirty in no time, in a second.
0: Ale hloupí lidé ho hned zašpiní.
1: When my shawl was ready, I have given it to a dyer for dyeing.
0: Když můj šál byl hotový, tak jsem ho nechal obarvit.
1: And he colored it in the color, the red color.
0: A obarvili mi ho na červeno.
1: Don't be shy to wear this shawl. It's given to you only for a few days.
0: Nestyď se tento šál nosit, dostal si ho na pár dnů.
1: But those who don't know this secret, they make it dirty day by day, more
0: ale
1: and more.
0: Ti, kdo neznají toto tajemství, každý dnem ho více a více zašpiní.
1: The great saints like Dhruva Prahlad, Sudham Sukdev, they all were keeping this shawl clean.
0: Velcí svědci jako Dhruva Prahlad a Shukadeva udržovali tento šál čistý.
1: Kabir Das also have returned this shawl as clean, bless you, as when he got it.
0: A Kabir Das také vrací tento šál tak čistý, jak ho dostal.
1: Sridipna Rambagwana ki jai. Kabir Das ji Maharaj ki jai.

0: की जय। सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु मां मंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: There's one, because Swamiji spoke about Mother India, the trees,
2: o stromech,
1: and there's a beautiful, I would say, hymn to the Mother India.
2: A já bych řekl, že je takový hymnus
1: krásný. We know it all the refrain.
2: O
1: Chandana hi Sikadesh ki mati. And it says the soul of this country, the Bharat, is like chandan, like sandalwood.
2: A říká se, že duše této země, Bharatu, Indie, je jako santal.
1: And each village is a land of penance, tapa.
2: A každá vesnice je místem tapasy.
1: And each girl is like a devi, like a goddess.
2: A každá dívka je božská, jako bohyně.
1: And while each boy is like God Rama itself.
2: A každý chlapec je sám jako Bůh Rama.
1: Each body is like a sacred mandir.
2: Každé tělo je jako svatý mandir, chrám.
1: Where the cow is worshipped as beloved mother.
2: Kde krávy jsou uctívány jako matky.
1: And here in this country the dawn blows the shank every morning.
2: A v této zemi za každého rána znějí lastury.
1: And dusk sings lullaby every evening.
2: A s večerním prachem přicházejí ukolébavky.
1: Where one's fortune is shaped through one's action.
2: Kde tvůj osud formují tvé činy.
1: Dedication to work is one secret duty.
2: A zasvětit se práci, to je tvoje povinnost.
1: And where the poets sing their saga of sacrifice and penance.
2: Kde básníci opěvují pokání a oběti.
1: The knowledge and the wisdom of this land is like the water of Ganga.
2: Poznání a moudrost této země jako voda Gangy.
1: Pure.
2: Čistá.
1: Who soldiers chant the holy Bhagavad Gita in the battlefield.
2: Kde i vojáci na bojišti zpívají Bhagavad Gita.
1: And where in a field the Sita was found playing under a plow.
2: A kde v poli v brázdě našli i Situ.
1: And where the goal of the human life is nothing less than God realization.
2: Kde cílem života není nic menšího než realizace Boha.
3: Sri Deep Narayan Bhagwan ki jai. Sri Sri Devishwar Mahadeva ki jai. Sri Sat

0: This hymne, it says everything.
1: V této opěvené básni, v tomto hymnu se mluví o všem, o čem mluvil Vishvaguruji.
0: The land, the earth is holy, it's like chandan, it's like sandalwood, very precious.
1: I ta země je velice svatá jako
0: sandal. The children, they are like goddess.
1: A děti jsou jako bozy.
0: Every body is like a temple.
1: Každé tělo je jako chrám.
0: And the aim of the human life is nothing else than the God realization.
1: A cílem lidského života není nic jiného než realizace Boha, nic jiného.
0: And there's one bhajan with lot of wisdom from again our holy guruji Sri Madhavananji Bhagwan.
1: A je jeden bhajan plný moudrosti od našeho holy gurujiho Sri Madhavanandiho Bhagavana.
0: Very wise one, very good one.
1: A je to velice dobrý plný moudrosti.
0: With lot of knowledge.
1: Mnoho.
0: Like Guruji, we had lot of knowledge.
1: Vědění, že Guruji byl
0: opravdu moudrý. And he says, my brothers.
1: A říká mi bratři.
0: And sisters.
1: A sestry.
0: Sadhus.
1: Sadhuhové.
0: This life, this beautiful body.
1: Tento život, toto krásné
0: very
1: tělo
0: beautiful.
1: Je krásné.
0: It is a coach, a very special coach.
1: Je to zvláštní kočár.
0: And many, many times I was sitting within.
1: A mnohokrát jsem na tom povozu, v tom kočáru seděl.
0: The ten horses, the ten shaktis.
1: 10 koní, 10 šakti.
0: How's he pulling this coach?
1: Ty táhnou ten kočár. Ty táhnou ten kočár.
0: Our mind is controlling these horses.
1: Naše mysl řídí tyto koně.
0: With the help of our intellect.
1: S pomocí našeho intelektu.
0: Our knowledge is the light.
1: Naše poznání.
0: And the light is so bright.
1: Poznání je tím světlem a to světlo je tak jasné.
0: And in this our body, who is sitting there inside?
1: Ale kdo je uvnitř tohoto těla?
0: In this coach, the king, the atma is sitting.
1: V tomto kočáru jede král, je to atma.
0: And this atma has a very viveka mantri, a minister.
1: A mám svého ministra. Má za svého ministra, má Viveku.
0: This one is very experienced.
1: A ta je velmi zkušená.
0: That king said, because of this Viveka, these ministers, there and here in the whole universe, I had no troubles. We had such a comfortable journey.
1: A ten král říká, díky tomuto ministrovi, díky Vivéce, ať už tomto nebo na jiném světě, nemám žádné, jsem se nesetkal s žádnou překážkou, neměl jsem žádné problémy.
0: But there in this body there came the five thieves inside.
1: Ale
0: and they took everything away and they took the coach away.
1: Ale v tomto, do tohoto těla přišlo 5 zlodějů a ty všechno ukradli a ukradli mi ten kočár.
0: The five thieves, the karma.
1: A je to 5 zlodějů, karma, kroda, mada,
0: the loba,
1: lobha,
0: the ahamkara.
1: A ahamkara.
0: The coach and the horses, they lost their way. But then Gurudev came and with his vakya, with his word, with the arrow of his word, he shot there and all the thieves were running away.
1: A kvůli těm zlodějům ty koně a ten kočár zbloudil, sešli z cesty, ale pak přišel Gurudev a svými slovy jako šípy zahnal těch 5 zlodějů.
0: And holy Guruji said also the Jodha Loka Ikiso Brahman in this body all the lokas from the foot sole this the head.
1: A holy Guruji říká, v tomto těle najde všechny loky od chodidel až k hlavě.
0: All the lokas are projected. All the lokas is there, and all the Brahman are there. All this universe.
1: Celý vesmír.
0: Sun systems, not universe. Sun systems.
1: Celý sluneční systém.
0: He said 2001.

0: vítá do tohoto těla.
1: Sun systems are in this body.
0: A tisíce slunečních systémů jsou v tomto těle.
1: In this coach are so beautiful instruments. The five karmindrias, the five gyanindrias.
0: Tento kočár má krásné nástroje, má karmendrie a dhyanendrie.
1: Oh my brother and sister sadhus, my coach is wandering.
0: O mý bratři a sestry sádhuové, můj kočár putuje.
1: The holy worship Tridip Narayan Mahaprabhuji, he showed me everything, holy Guruji said. In this coach, in this my body, I enjoy it.
0: A holy Guruji říká, uctívaný Bhagaván Tridip Narayan Mahaprabhuji mi ukázal všechno a díky němu v tomto kočáře zažívám radost.

0: We are meeting here in this world. This was yesterday and this is today.
1: Říká to žák Mahaprabhujiho, Swami Brahmananji říká, na tomto světě jsme se potkali jen na dva dny, na včerejšek a na dnešek.
0: Tomorrow we don't know what will be.
1: O zítřku nevíme, co přijde.
0: It is a play of coming and going and coming and going.
1: Je
0: somebody
1: to...
0: went and somebody came. Somebody is packing and somebody is already ready, packed and alone waiting.
1: Je to hra příchodu, odchodu. Někdo přišel, někdo odešel, někdo se balí a někdo už je zbalený a sám čeká na odchod.
0: And as we know, we came alone, we are alone and we will go alone.
1: A přišli jsme, jak víme, přišli jsme sami a sami odejdeme.
0: Only if per chance two comes together, but even then they are alone.
1: A když se náhodou s někým na chvíli potkáme, nakonec stejně zůstaneme sami.
0: Only what will go with us, this is our karma, our deeds.
1: To, co nás jediné bude doprovázet, jsou naše karmy, naše činy.
0: The power of the mantra and the light of Gurudev.
1: Síla mantry a světlo Gurudeva.
0: This will guide us.
1: To nás povede.
0: And he is giving also the example of the tree, like the tree standing alone.
1: A i tady
0: in
1: mluví
0: all kind of conditions.
1: O příkladu stromu, který stojí sám za všech podmínek. Za...
0: That's why we should do something in this world that it will not be repeated again and again.
1: Proto bychom se měli dokázat něco, abychom
0: all
1: nemuseli
0: religions one day will have an end.
1: Pořád všechno opakovat znovu a znovu.
0: But the connection to God never.
1: Náboženství jsou konečná, ale spojení s Bohem je věčné.
0: Millions of pesos, penizas, rupis, euros.
1: Můžete mít miliony peněz, rupí, euro.
0: Trusin.
1: Skrze hřích.
0: Through taking away.
1: Že jste si tricks. Nakradli a ošidili jste někoho.
0: But you should know that you get not one that you can't take 1 euro or penisa with you.
1: Ale vězte, že sebou si nevezmete ani
0: this
1: korunu.
0: Life will flow away.
1: Ten váš život uplyne.
0: Like the water which you want to hold in your hand.
1: Jako voda, kterou chcete udržet na dlani, neudržíte ji.
0: That's why.
1: Proto.
0: Tarm, Dhiraj, Mitra and Arunari, here Guruji says, these four things. We have to prove at the right time and at the right moment.
1: A jsou čtyři, které se prokáží ve správnou chvíli na správném místě.
0: The true friendship.
1: A to je skutečné
0: your
1: přátelství,
0: partner,
1: skutečný partner,
0: your duty,
1: vaše povinnost,
0: yes,
1: vaše cesta.
0: End of this life. Nobody can help you. No father, no mother, no partner, nobody.
1: Ale na konci života vám nikdo nepomůže. Ani bratr, ani sestra, ani rodiče.
0: And tell you we are one, we are yours, but they will not go with you.
1: I když vás budou žet za ruku a říkat jsme tu s tebou, nepůjdou s vámi.
0: The same and the same. This world is mortal.
1: Každý den
0: zažíváte
1: to, že tento svět je smrtelný.
0: Listen, my friend, this world is a game, it's like a play.
1: A Brahmananji říká, proto medituj neustále na Boha.
0: The same and the same. The train
1: a věz,
0: comes,
1: že tento svět je jenom horou příchodů a odchodů.
0: Goes away.
1: Že kdokoliv, kdo přijde, zase odejde.
0: Sridip.

0: day.
1: It is about bird which is closed in one cave.
2: Je to o ptáčku, který je zavřený v kleci.
1: And he has very much pain and he's crying.
2: A v té kleci trpí a pláče.
1: And there is told in this song, nobody can understand your pain.
2: A v té písni se zpívá, tvé bolesti nikdo nerozumí.
1: And for me it is little bit like symbolic, like for soul which is still closed in karmas and qualities and unwissenheit.
2: Ignorance,
1: yes.
2: A pro mě to je takový symbol duše, která trpí, protože je v zajetí těch karem a nevědomosti.
1: Well, but we have good, we are here.
2: Ale my jsme na tom dobře, protože jsme tady.
1: And we have our mantra.
2: A máme naši mantru.
1: But still we are not free, so.
2: Ale přesto ještě nejsme osvobození.
1: So maybe sometimes it resonates this bhajan with some state of mind which we are sometimes going through.
2: Takže někdy tento bhajan rezonuje se stavem naší mysli, s nějakým stavem, kterým procházíme zrovna.

0: So, tell.
1: Yes. Well, I told already before that it is about great, great, great pain. But in I think that pain is part of the life.
2: Čili je to o veliké, veliké bolesti, ale bolest je zároveň součástí života.
1: And I think that as much pain you can feel, that much joy you can once enjoy.
2: A myslím si, že kolik bolesti dokážete cítit, tak tolik také radosti dokážete prožívat.
1: And one day we will be in Ananda.
2: A jednoho dne budeme v Ánandě.
1: In Satchit Ananda.
2: V Satchit Ánandě.
1: Maybe we can sing once together Om Satchit Ananda, because I think I make you all sad.
2: Možná bychom si mohli zaspívat společně Om Satchit Ananda, protože cítím, že jsem vás všechny rozesmutnila teď.
0: About one bird.
2: Je to o jednom ptáčku.
0: And that one, someone have took him.
2: A někdo ho chytil.
0: And they didn't have a
2: cage.
0: A in the cage.
2: Zavřel ho do klece.
0: And he's looking to others.
2: A ten ptáček se dívá na ostatní.
0: They think that I am good and very, very, very happy.
2: A oni si myslí, že je na tom dobře a že je šťastný.
0: But he's singing.
2: Ale on přitom zpívá.
0: You know that.
2: A vy to víte?
0: Hi, I am in crisis one.
2: A obdivují ho, jak
0: someone
2: je to
0: dancing something.
2: Krásný ptáček, ale co mu podstrkují.
0: But he's very hard.
2: Ale pro něj je to velmi těžké.
0: This is like so that we should not take some animal.
2: Velmi tvrdé, čili o tom to bylo a neměli bychom žádná zvířata takto zavírat.
0: Let them free.
2: Dejte jim svobodu.
0: That is on this very nice.
2: Čili bylo to moc krásné.
0: So it is very, very hard.
2: Čili je to opravdu velice těžké.
0: And his life is long.
2: A žije dlouho.
0: They give him something and this.
2: Oni ho pečlivě krmí.
0: But it is in the case.
2: Ale z klece ho nepustí.
0: So there is once of the bhajan told.
2: Čili to je ten význam toho bhajanu.
0: So in that person who told, he said already that how must pain, very pain.
2: A Bhakti už o tom mluvila, kolik je v tom bolesti.
0: That was it.
2: Jak yeah. Veliká je to bolest, Bhakti říkala.
0: So that we should let him open.
2: Tak měli bychom mu dát svobodu.
0: And let him out.
2: Pustit ho ven.
0: But how will I do?
2: Ale jak to udělat?
0: So like this all we are sitting.
2: Čili my všichni, kdo tady sedíme.
0: So you should also think.
2: Tak přemýšlejte o tom.
0: What is a problem with me?
2: Jaký mám v sobě problém?
0: We are also in the
2: cage. Protože i my jsme v té kleci.
0: Which is that?
2: A proč to tak je?
0: I am everywhere in my again other this everywhere I am going.
2: Já jsem všude a ve skutečnosti můžu být.
0: I'm in India.
2: Kdekoliv jsem v Indii.
0: You are America.
2: Vy v Americe.
0: Everywhere you are.
2: Jste kdekoliv.
0: But everywhere.

0: opravdu kdekoliv.
1: How many people is that?
0: Kolik?
1: That really very very nice and relaxed.
0: Ale kolik lidí to tak opravdu má, že je vnitřně svobodných?
1: But what they we are doing?
0: Co vlastně děláme?
1: Money. Many.
0: Peníze.
1: And many many things.
0: A mnoho dalších věcí.
1: But it is inside.
0: A to všechno je uvnitř.
1: My God, what really happened?
0: To nás všechno jakoby svazuje.
1: How they can do my?
0: Co se bude dít a jak se uživím?
1: Oh
0: můj Bože.
1: This bird.
0: Ten ptáček, o kterém byl
1: vypadán. And this bird sitting there in the on the skin, in the case.
0: Který sedí uvnitř klece.
1: And he come out.
0: A když se dostane ven.
1: But he's standing in the tree.
0: Tak stojí na nějakém stromě.
1: And he said.
0: A říká si.
1: Where I will be. How God have given me in there.
0: Kde budu? Kde mě Bůh chce mít?
1: So you have given me very open.
0: Čili otevřete se mi.
1: Thank you very much, my friend.
0: Děkuji mnohokrát, přátelé.
1: But where I can go?
0: Ale děkuji, že jste mě osvobodili, ale kam teď mám jít?
1: I will fly.
0: Poletím.
1: I fly very, very bad.
0: Poletím vysoko, daleko.
1: And I see if there is someone my friend.
0: A uvidím, jestli najdu někoho blízkého.
1: That I can come with him.
0: Abych se mohl k němu přidat jako přítel.
1: And I can good eating.
0: Abych se dobře najedl.
1: Good relax.
0: Abych si odpočinul.
1: Everything.
0: Abych.
1: Oh my bird.
0: Abych dostal všechno, co potřebuju.
1: How I did like this.
0: Oh, můj ptáčku, jak toho dosáhnout.
1: So this is like this, bhajan like this.
0: Čili o tom byla ta píseň.
1: Understand?
0: Rozumíte tomu?
1: Other bhajan.
0: Další bhajan.
1: So you know that we are many, many people now, they leave their these birds or anything, give them free.
0: Víte, že teď je hodně lidí, kteří ty zvířata, kteří jim dávají svobodu.
1: We know we have like this, even it so big also here.
0: A že mají třeba výběhy, které jsou tak veliké jako tady naše zahrada.
1: But it is not that.
0: Ale ani to není ono.
1: We think we are his good and we give them this and that.
0: Myslíme si, že když se o ně dobře staráme, krmíme je, takže jsou spokojeni.
1: But it is not there.
0: Ale není to ono.
1: And so we are like that bird.
0: A my jsme na tom stejně jako ten pták.
1: And where we go always.
0: Kam se rozletíme?
1: We go home.
0: Jedete domů.
1: With your wife, your husband.
0: S manželkou, s manželem.
1: Your children.
0: Máte tam děti.
1: Then so on. What is there inside?
0: Ale co máte uvnitř?
1: So let we come. It is the day bhajan. Bhajan is the best.
0: A tak o tom je ten bhajan. Je to nejlepší je v tom bhajanu.
1: He have done with for us. You see?
0: My jsme si to tady pro sebe uspůsobili.
1: Our bird. And he brought him inside.
0: A vrací se sem, nebo přichází sem spoustu ptáků.
1: And is free.
0: A jsou svobodní.
1: So they come in, sit, eat, and fly.
0: Svobodně k nám přilétají, aby se tady najedli.
1: So he made this like.
0: A zase odletěli svobodně.
1: Very nice.
0: A Vasant jim to tady takhle zařídil.
1: Thank you very much, Vasant.
0: Takže děkujeme mnohokrát, Vasante.

0: one bhajan that it's not really about the bird, but I was trying to find one that will at least somehow have a similar topic.
1: Čili toto není úplně bhajan o ptácích, ale snažil jsem se najít takový, který bude mít aspoň podobný námět, podobné téma.
0: Gana dina batekire, here Mahaprabhuji speaks in as a young girl, he says.
1: Mahaprabhuji v tomto bhajanu promlouvá jako mladá dívka.
0: As if he would be this girl locked in the cage for a many, for a very long time.
1: Jako kdyby byl mladá dívka někde zavřená velmi dlouho.
0: And for couldn't for many lives she is searching for her beloved husband.
1: A mnoho let ta dívka hledá svého milovaného muže.
0: And she says that I was without my beloved one, but everyone but they called me that I'm married already.
1: A ta dívka říká, neměla jsem svého muže, ale přesto mi říkali, že už jsem vdaná. Neměla jsem toho, koho miluju, ale říkali mi, že jsem vdaná.
0: And without I was living in this way without any shame in my heart.
1: Žila jsem tak bez studu ve svém srdci.
0: How I was surprised that it wasn't my beloved.
1: A jak jsem se pak překvapila, že to nebyl ten můj milovaný.
0: And so many senseless karmas because of this I have collected over the lives.
1: A v průběhu životu jsem nazbírala tolik nesmyslných karem kvůli tomu.
0: This human body I have got in the dream, and like a deer I was running here and there in the forest.
1: Toto lidské tělo jsem dostala ve snu a jako srna jsem zmateně pobíhala lesem.
0: And I have lost this human life many times.
1: Mnohokrát jsem promarnila svůj lidský život.
0: And for many kalpas I was searching a wrong husband.
1: A mnoho věků kalp jsem hledala nepravého muže.
0: I was batolil. Like a small child who is just can't walk yet.
1: Byla jsem jako batole.
0: And so I was living like this, but I could not find my avatar, my beloved Brahmagyani.
1: A tak jsem žila a stále jsem nenalézala svého Atmagyánio, svého avatára.
0: And then I have found, Mahaprabhuji says, my beloved Sri Devpuriji.
1: A pak jsem našla, Mahaprabhuji říká, svého milovaného Sri Devpurijiho.
0: And I have dissolved in him.
1: A v něm jsem se rozpustila.
0: With one look to the divine form.
1: Jedním pohledem na božskou podobu.
0: I have got my beloved husband who is immortal.
1: Jsem získala
0: unborn.
1: Svého milovaného muže, který je nesmrtelný a nezrozený.
0: Sri Dipnarayan Bhagwan ki jai.

0: आराध्य भगवान श्रीदीप नारायण महाप्रभु जी की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। अलकपुरी जी महादेव की जय। ऑल माय डियर सिस्टर ब्रदर्स,
1: všechny moje drahé sestry a bratři,
0: good evening,
1: dobrý večer.
0: It's a beautiful day today here in Czech Republic.
1: Dnes tady v České republice byl krásný den.
0: Beautiful, all white and white snow.
1: Všude bílý sníh.
0: Nice warm.
1: Bylo hezky teplo.
0: Just now is coming about 5, 6, 7 minus.
1: Teď je asi tak 5, 6 nebo 7 stupňů pod nulou.
0: Very silent.
1: A je krásné ticho.
0: Peace.
1: Mír.
0: And bliss.
1: A blaženost.
0: Of the Gurudev satsang.
1: Gurudevova satsangu.
0: Round the whole world.
1: A po celém světě.
0: And yoga in daily life.
1: A je to yoga v denním životě.
0: In this corona times, many people send a message, and even I did not know them who they are, but they have learned through this our satsangs, our yoga in their life, our lectures, and very clear and simple knowledge to give all.
1: A v téhle době koronaviru mě píšou lidé, které jsem ani neznal, a píšou mi o tom, jak jsou rádi, že poznali naše přednášky, programy, satsangy, a že to je velice jasné a čisté sdělení.
0: We know always, I'm telling, the yoga is very, very old when the Shiva comes.
1: Jak víte,
0: and
1: tak
0: before Shiva comes, there was already the principle of yoga.
1: Jak víte, tak vždycky říkám, že yoga je starobylá a že vlastně už od Šivy a že ještě než přišel Šiva, tak ty principy jogy tady už byly.
0: And we will, in that, it's not only for human yogas.
1: A yoga není jenom pro lidi.
0: But it is all creatures and all vegetations.
1: Ale vlastně o všech živočiších a všech rostlinách.
0: All many creatures in the water.
1: Všechny bytosti, které žijou ve vodě.
0: Jalchar, thalchar and nabachar.
1: Tyhle tři.
0: In the water.
1: Ty, co žijí ve vodě.
0: On the earth.
1: Na zemi.
0: And in space.
1: A v prostoru, ve vzduchu.
0: All these creatures.
1: Tak všichni tyto tvorové.
0: They are in the part what we call in yogic systems.
1: Tak jsou součástí toho jogového systému.
0: Understand.
1: Takže porozumějte tomu.
0: Who can understand about this?
1: Kdo tomu dokáže pochopit?
0: That becomes to go to the Brahman, tak highest.
1: Ten jde k nejvyššímu, k Brahmanovi, k Brahmovi.
0: But we know that, of course, we are the very far, the humans.
1: Ale víme, že samozřejmě my lidé jsme daleko.
0: But this is that only there are two paths now.
1: Ale jsou vlastně jenom dvě cesty.
0: Uthan and patan.
1: Uthan a patan.
0: When we come on peak of the mountain.
1: Když se dostaneme na vrcholek hory,
0: we are standing there.
1: Tak tam stojíme.
0: There's only two.
1: Jsou jenom dva.
0: If we go higher,
1: pokud jdeme výš,
0: or we go back on the rock.
1: A nebo se vrátíme dolů po skále.
0: That we all it means we come again back in this world.
1: A to pak znamená, že se vrátíme zpátky do tohoto světa.
0: And we don't know this jiva, this soul.
1: A nevíme, jestli tato jiva, tato duše,
0: in which life it

0: will come.
1: V jaké podobě života se vrátí.
0: Or where we go up.
1: A nebo když above. Nahoru.
0: That is the Shiva.
1: Tak je to
0: Vishnu and Brahma.
1: Shiva, Vishnu a Brahma.
0: So there we are coming to the very highest and in a cosmic oneness.
1: A tam pak jdeme k nejvyššímu a k vesmírné jednotě.
0: So, but now we come again that this science of the God science.
1: Ale teď se vracíme zase k té vědě o Bohu.
0: And that God science, what God has given all and we also.
1: To, co Bůh nám dal a co my všichni máme.
0: And so in our physical body.
1: Takže v našem fyzickém těle.
0: It's also the science of the God.
1: Je také ta božská věda.
0: And now there is a long time that doctors, professors, etc. they are researching in our body which muscles, which the in our bodies, the breath, heart, etc.
1: A víte, že už vlastně dlouho lékaři a výzkumníci bádají, jak to tělo funguje, jak je to s různými svaly a tak dále.
0: So we know that our modern science, if someone is dying.
1: A víme, že ta moderní věda, když někdo umírá.
0: There are so good doctors and professors of that this they can hold this soul in the body still.
1: Tak ti lékaři jsou tak šikovní, že dokáží tu duši udržet v těle nějakou dobu ještě.
0: So far we are already.
1: Tak daleko už jsme.
0: But we have to go more higher than this.
1: Ale musíme jít ještě výš.
0: So we know and that mostly it is said prana.
1: A víme a říká se, že je to hlavně prána.
0: Prána, prána means life.
1: Prána znamená život.
0: Prána means the life and life means the prana.
1: Prána je život a život je prána.
0: Our soul is in prana.
1: A naše duše je v práně.
0: And so how we have got Shiva has given us about yoga.
1: Takže
0: everything.
1: Jak to, co nám dal Shiva o józe, to všechno.
0: And now we don't know if Shiva was that I did this and that. Only I tell what in through the literatures everywhere.
1: A my nevíme, jak to přesně s Shivou bylo. Já vám říkám jenom to, co se objevuje v literatuře a podobně.
0: But they have given us freedom.
1: Ale dali nám svobodu.
0: Gave everything us, everything.
1: Dali nám úplně všechno.
0: Now you should, we should take care.
1: A teď bychom se o to měli postarat.
0: And that in this human's body.
1: A v tomhle lidském těle.
0: Either we go up or we go again back.
1: Jdeme buď nahoru a nebo zpátky dolů.
0: That is called up or down.
1: Takže nahoru nebo dolů.
0: And in this we are talking last 5 months, 6 months.
1: A za těch posledních 5 nebo 6 měsíců si říkáme o tom.
0: And we have learned many, many things.
1: A dozvěděli jsme se mnohé věci.
0: And this is like a prana mantra.
1: A je to jako prana mantra.
0: And that is, it's called Ida, Pingala and Sushumna.
1: A říká se tomu Ida, Pingala a Sushumna.
0: Now these three from nostrils.
1: Takže tyhle tři přes nosní dírky.
0: The left nostril.
1: Levá nosní dírka.
0: And right nostril.
1: Pravá.
0: And the through the whole all this that goes.

0: changing between.
1: A ty se vlastně takhle křižují v těle.
0: This is a science which is a rare people can understand.
1: A to je věda, které málo kdo rozumí.
0: And have to practice.
1: A je potřeba ji praktikovat.
0: Many people they are practicing only 1 week or 1 month or they others they are going constantly.
1: Mnoho lidí to cvičí třeba jenom týden nebo měsíc a pak jsou lidé, kteří to dělají neustále.
0: Ida, Pingala and Sushumna.
1: Takže Ida, Pingala a Sushumna.
0: And Vajranadis.
1: A Vajranadi.
0: So this we coming then call the Swar Yoga.
1: Takže tyto nády, o tom mluvíme jako Swar Yoga.
0: And Swar Yoga is that three.
1: Takže to jsou ty tři.
0: Ida, Pingala and Sushumna.
1: Ida, Pingala, Sushumna.
0: And these three are balanced on the Vajranadi.
1: A ty tři jsou vyrovnané ve Vajranadi.
0: So when we want to practice pranayam,
1: čili když chceme cvičit pranayamu,
0: so there are two things.
1: Tak jsou dvě věci k tomu.
0: If you know ourself which nostril this flowing, this nostril or this nostril.
1: Když víte, jestli máte zrovna uvolněnou jednu nebo druhou nosní dírku,
0: then we should go through that when to do the pranayam.
1: Tak tou bychom měli dělat pranayam.
0: Because the Ida Pingala this both nostrils.
1: Protože Ida a Pingala v obou nosních dírkách.
0: And they have time for left side or right side.
1: Tak tam je čas, kdy je to, kdy to proudí levou nosní dírkou a kdy to proudí pravou nosní dírkou.
0: But it means not that left nostril is then blocked and only right.
1: Ale neznamená to, že by byla třeba levá zablokovaná a proudilo to jenom pravou.
0: Or right nostril blocking and the left closed. It's not like that.
1: A nebo opačně, tak to není.
0: But more prana coming from the one of the nostril.
1: Ale více prány proudí jednou z těch nosních dírek.
0: And that we have to understand which nostril is flowing.
1: A pak je potřeba porozumět tomu, v které nosní dírce to proudí víc.
0: And so those yogic are practicing and they know this, then they know just one little more exhaling from both nostrils and you will see from which nostril is coming more prana.
1: A ti yogi, kteří to pravidelně cvičí, tak ty jenom tím, že si zhluboka vydechnou, tak poznají, kterou z těch nosní dírek, která je, kterou to proudí víc.
0: How should we know?
1: A jak to teda poznat?
0: So best is on our hand.
1: Nejlepší je to na ruce.
0: Here on this side.
1: Tady na hřbetu ruky.
0: And we shall exhale.
1: Takže vydechneme.
0: And breath out with both nostrils.
1: Oběma nosníma dírkama vydechneme.
0: And find out where the more breath is coming out.
1: Zjistíme, odkud je silnější ten výdech, z které dírky.
0: Now for example myself.
1: A já třeba teďkon.
0: Coming from the right nostril, very strong.
1: Mně to jde silněji teď z pravé dírky.
0: If someone has flu.
1: A když má třeba někdo chřipku.
0: Or blocking the nose little bit, that is not like that.
1: Nebo má třeba ucpaný nos rýmou, tak pak to tak nefunguje.
0: So this nostril is going on now for me.
1: Takže mě teďkon proudí víc pravá.
0: And it will go about half hour.
1: A bude to tak asi půl hodiny.
0: Or less.
1: Nebo méně.
0: Or more.
1: Nebo víc.
0: And so if we want to change the nerve systems how the breath is going.
1: Čili pokud chceme ovlivnit nervový systém dechem.
0: So for example.
1: Tak například.
0: If you want that flowing left

0: left nostril now.
1: Tak kdybyste chtěli, aby teď to proudilo levou dírkou.
0: But it is right side is my this nostril flowing.
1: Ale teď mám víc to proudí pravou.
0: Very strong.
1: Teď je to silné v pravé.
0: But I want to go to the left nostril.
1: Ale chci jít Ida. Do Idy, do levé.
0: Ida do Pingala.
1: Vlevo Ida, vpravo Pingala.
0: So if I want to open my left nostril,
1: tak když si chci teď otevřít levou nosní dírku,
0: then we should take little cloth.
1: Tak bychom si měli vzít kus látky.
0: Or our one hand under the armpit.
1: A nebo si dát ruku do ramení jamky.
0: So
1: pod rameno.
0: We take this some cloth and put it in our
1: a nebo kus látky a dáme si to do podpaždí.
0: And wait for a while.
1: A chvilku počkáme.
0: Automatically the right nostril is flowing. Now it will change, it will come to the left one.
1: A automaticky, když si to dáme pod do pravého podpaždí, tak potom se ten větší, silnější proud přesune z pravé na levou.
0: So this is the one should know everyone. It's very easy, very good how to bring the left nostril to the right nostril or the right from the left.
1: Takže tohle by měli všichni vědět, je to snadné a jak vlastně to přesouvat, ten hlavní proud, hlavní tok prány mezi levou a pravou dírkou.
0: Those who want to make the Swar Yoga.
1: A kdo chce se věnovat Swar Yoga?
0: Swar Yoga, so it is like this, when we want to drink water.
1: Je to tak, že když chceme se napít vody,
0: then we should go through the left nostril.
1: Tak bychom měli jít levou nosní dírkou.
0: And when we are eating, we go to the right nostril.
1: A když jíme, tak pravou.
0: Those who are practicing this,
1: a ti, kteří tohle cvičí,
0: Swar Yoga,
1: cvičí Swar Yogu,
0: it's very easy for them.
1: Tak pro ně je to snadné.
0: But for others not.
1: Ale pro ostatní ne.
0: We have to learn about 1 month. Or 2 months or 3 months.
1: Musíme se to učit tak měsíc, dva nebo tři.
0: Then it is said also.
1: A pak se také říká.
0: That when we are sleeping.
1: Že když spíme.
0: So it is said that we should let it flow our nostril right one.
1: Tak se říká, že bychom měli ten hlavní proud nechat v pravé nosní dírce.
0: But someone said no, that the heart is left side.
1: Ale někdo řekl, že ne, protože srdce je na levé straně.
0: And we are suppressing.
1: A že již vlastně ležíme na levém.
0: No. Heart is not suppressed like this.
1: Levém boku tak stlačujeme srdce, ale to není pravda.
0: So when we sleep on left side.
1: Čili když spíme na levé straně.
0: Then this is like is awakened.
1: Tak se probouzí.
0: So this all there is very nice books there are. Swar Yoga.
1: A jsou o tom krásné knihy o Swar Yoze.
0: Because we are all learning about physical in our body.
1: Protože se všichni učíme o tom fyzických procesech v těle.
0: So this is pranayama.
1: A to je pranayama.
0: So then if you know how is flowing left or the right.
1: A když víte, jak to proudí levou nebo pravou nosní dírkou?
0: But we said, okay, now we will practice pranayama.
1: A řeknete si, že třeba teď jdete cvičit pranayamu.
0: Then mostly we should begin with left nostril.
1: Tak bychom měli většinou začínat levou nosní dírkou.
0: And in that way, the right nostril.
1: A tak potom ta pravá.
0: Gently from our thumb.
1: Tu si jemně palcem.
0: We close the right.
1: Uzavřeme tu pravou nosní dírku.
0: Nostril, yeah. Now the right side is coming more breath.
1: A teď

0: pravou stranou vlastně jde víc vzduchu.
1: And so these two fingers.
0: Takže ty dva prsty.
1: The index finger.
0: Ukazovák.
1: And middle finger.
0: A prostředník.
1: These two should come to the our above the nostril, the nose, little above the nose.
0: Takže tyhle dva prsty by měly být nad trošku nad nosem, nad středem mezi obočím.
1: So it is said the right one.
0: Takže říká se, že ta pravá,
1: which has Surya Nadi,
0: které odpovídá Surya Nadi,
1: and left side is the we call the moon Nadi.
0: A levé říkáme, že to je měsíční nádí.
1: So this we have to take, so we have to get more concentration towards the left nostril and that long finger.
0: Čili musíme se víc soustředit na tu levou nosní dírku a ten delší prst.
1: It is said that mostly when somebody gets some problems and stroke.
0: Říká se, že když má někdo problém s jednou nebo druhou stranou kvůli mrtvičce.
1: And that's because from the left nostril.
0: Tak je to kvůli levé nosní dírce.
1: So one is half not can move.
0: Tak se vlastně nemůže na polovinu těla hýbat.
1: But that will slowly, slowly again comes back.
0: Ale to se pomaličku vrátí zpátky.
1: And also that when we go to the doctors, I'm not a doctor, please.
0: A já samozřejmě nejsem lékař, ale lékaři říkají.
1: But they, when a doctor they want to know, then see from the left our near our ear.
0: Tak vlastně to zjišťují tady u levého ucha.
1: So how is the blood flowing here?
0: Jak tam proudí krev?
1: And so if it is very good, they will say yes, you will not have the what we call the paralysis. Yeah.
0: A když je to všechno v pořádku, tak řeknou, bude to dobré, nebudete nebudete.
1: So it will again come back.
0: Vrátí se to zpátky, upraví se to.
1: But when the other one, right one.
0: Ale když je to ta pravá strana.
1: If they have some the a stock.
0: Pokud tam dojde k nějakému znehybnění mrtvicí.
1: It will be too hard.
0: Tak to bude těžké.
1: And it is said can be died.
0: A říká se, že na to pak člověk může zemřít.
1: So in this we can talk to our good doctor or someone about the system of the nerves and vessels and so on.
0: Takže o tom systému těch tepen a nervů si můžete popovídat s nějakým lékařem.
1: So through this pranayam, which we long we can do many things.
0: A touto pranayamou, kterou můžeme dlouho cvičit.
1: If we can control.
0: Tak pokud to dokážeme řídit.
1: Both our nostrils.
0: Obě nosní dírky.
1: Ida pingala.
0: Idu i pingalu.
1: Then we can expand more our life.
0: Tak si můžeme prodloužit život.
1: So this is a, that science of the yoga.
0: Takže ta yoga.
1: The yoga is a science of the humans.
0: Yoga je vlastně vědou o člověku.
1: And one should not say, I will do this and that and cook. No, no. Be silent. Be calm. That's like this.
0: A neměli bychom říkat, udělám to a tohle. Měli bychom jít v klidu a potichu.
1: So this is Ida. Pingala tak, and Sushumna.
0: Takže Ida, Pingala a Sushumna.
1: You have your book, one very beautiful yoga in daily life book.
0: Máte tu krásnou knížku Systém yoga v denním životě.
1: And also beautiful book, the what is one about the chakras.
0: A taky tu krásnou knížku o čakrách, skryté síly.
1: What is the name of that?
0: Hidden powers in humans.
1: Hidden powers in human.
0: Skryté síly v člověku.
1: That's beautiful. You should go and read this.
0: To je krásná. Měli byste si ji přečíst.
1: So that's why yoga.

0: In daily life book which you have.
1: A proto ta kniha Yoga v denním životě, kterou máte.
0: It's very sciencely having this book.
1: Tak je velice vědecky sestavená.
0: And of course there are many other yogis.
1: A je samozřejmě mnoho dalších.
0: Many swamiji,
1: yoginů, svámiů.
0: The yogas, swamis.
1: Různých jogových svámiů.
0: Sannyasis.
1: Sannyasinů.
0: They have this all.
1: Ti mají
0: science.
1: Taky tu všechnu tu vědu.
0: From many many years.
1: Už mnoho mnoho let.
0: And of course from them we all getting this all material.
1: A od nich také ty materiály máme.
0: So don't think that I have done.
1: A nemyslete si tedy, že jsem já něco udělal.
0: I only have chosen from those which is exactly and which I brought in my books.
1: Já jsem jenom vybral to nejlepší a dal to do těch svých knih.
0: So one should not say that I do this book and my end is good. No.
1: Člověk by neměl říkat, já jsem udělal tuhle knihu a
0: it is the Shiva, he brought that.
1: Já jsem to dal dohromady.
0: The Shiva have brought then yoga.
1: Udělal to Shiva, ten přinesl jogu.
0: And there is about 85 practice the postures.
1: A vlastně on cvičil 85 pozic.
0: Then after many, many.
1: A potom vzniklo mnoho dalších.
0: So in that this pranayam.
1: A v tom je také pranayama.
0: And if you do the pranayam, then first we should learn the svar yoga.
1: A pokud byste ji cvičili, tak byste se nejdřív měli naučit svar jogu.
0: It will come.
1: Přijde to.
0: In our yoga and daily life.
1: I v Joze v denním životě.
0: Around the world, many, many countries.
1: Po celém světě, v mnoha
0: and
1: zemích.
0: Very good yoga teachers, máme, yoga in daily life.
1: Máme tam výborné cvičitele jogy v denním životě.
0: And it will go whole, expanding in the whole world.
1: A rozšíří se to do celého světa.
0: Of course, there are many, many also very good swamis, yogis, and they know very good also and they are giving very good.
1: A samozřejmě mnoho dalších sannyasinů a jogínů a cvičitelů, kteří předávají jogu výborně.
0: So it is not that only this one or that one.
1: Není to tak, že by byl jenom ten nebo ten.
0: It's different.
1: To je něco jiného.
0: But finally again.
1: Ale nakonec
0: because at the end we don't know what to do.
1: Ale nakonec vlastně nevíme, co máme dělat.
0: We did all.
1: Dělali jsme všechno.
0: But now what?
1: Ale co teď?
0: Then it comes only prayer.
1: Tak pak už přichází jen
0: mantra.
1: Mantra.
0: That prayers.
1: A modlitby.
0: So what we yesterday begin to give from our Sadguru Swami Madhavananji, Bhagwan Madhavananji's prayer to Bhagwan Sri Deep Narayan.
1: A včera jsme začali s výkladem nebo s překladem té modlitby Holy Guru Jiho Mahaprabhujimu.
0: Om Shri Deep Dayal Kripal Mahaprabhu.

0: I am in your shelter.
1: Jsem v tvém úkrytu.
0: I am in your shelter.
1: Jsem u tebe.
0: Hum durbal das dukhyari hum, I am. Durbal, I have no power.
1: Nemám žádnou sílu.
0: But I am thy devotee.
1: Ale jsem tvým oddaným.
0: I am dukhyari, I am many, many problems, troubles, this.
1: Mám mnoho problémů a potíží a tak dále.
0: Like, but najar niharo. So please look towards me, O my Gurudev.
1: Podívej se prosím ke mně, můj Gurudeve.
0: Najar niharo, please look to me also.
1: Prosím, podívej se i na mě.
0: Par utaro, and let me cross the ocean.
1: A nech mě přejít oceán.
0: Aapka virad vichari hai. Aap, O Bhagwan, Mahaprabhuji, your guru, virad, your blessings, your vichari hai. So we are in that path that we are vichari hai. I am just humble.
1: Jsme na té cestě a já jsem jenom pokorný.

0: Please look to me, my side, and bring me in other side of the ocean.
1: Prosím, podívej se na mě na moji stranu a převeď mě přes oceán.
0: Apaka virada vichari. Please, you are my lord.
1: Prosím, ty jsi můj pán.
0: Aap bina kon hamare nath hai. I have no other one than do, O my Gurudev.
1: Nemám nikoho jiného než tebe, můj Gurudeve.
0: Nath. Nath means the God.
1: Nath znamená Bůh.
0: So, Aap. Aap, you.
1: A ty.
0: Bina, without.
1: Bina je bez.
0: Kon, who is that?
1: Kdo to je?
0: Hamare nath, I have no other any god.
1: Nemám žádného jiného boha.
0: Jinko, jisko, to whom?
1: Komu?
0: Jai pukari hai, whom I can ask others.
1: Koho bych mohl požádat?
0: Without you.
1: Bez tebe.
0: Jahan dekhu, jahan aap hi aap. Wherever I see,
1: co?
0: I look.
1: Kamkoliv se podívám.
0: Aap hi aap hai. Wherever I look, everywhere I see you, my Gurudev.
1: Tak všude vidím tebe, můj Gurudeve.
0: Nitya chetan nirakari hai. O Gurudev.
1: O Gurudeve.
0: You are nitya, ever.
1: Jsi nitya, navždy.
0: Chetan, awaken.
1: Vždy probuzený.
0: Nirakari, it is also nirakar. There is no one on one, all nirakar, like a sky.
1: Jako nebe, všude.

0: is my time.
1: O Gurudeve, je můj čas.
0: Please also liberate me.
1: Prosím, osvoboď i mě.
0: Muj par mehr karo mere data. O my Gurudev, be humble to me.
1: Můj Gurudeve, buď prosím ke
0: mercy,
1: mě.
0: Merciful.
1: Ke mně milostivý.
0: Data, give me this.
1: Dej mi data.
0: Mangat bhik bhikyari hai. I am asking you to give me something.
1: Prosím tě, abys mi něco dal.
0: Give me please.
1: Dej mi prosím.
0: Sri Pooja Deep Dayal Daya Karo. Sri Mahaprabhuji.
1: Sri je Mahaprabhuji.
0: Pooja, we are worshipping Mahaprabhuji.
1: Pooja je, že uctíváme Mahaprabhuji.
0: Deep Dayal, the great God you are.
1: Jsi velký Bůh.
0: Dayal Karo, aapka naam sukhkari hai. Thy name, O Mahaprabhuji, is a very peaceful and very holy.
1: Tvoje jméno, O Mahaprabhuji, je míruplné a posvátné.
0: Kahe Madhavanandji, Holy Guruji said,
1: Holy Guruji Madhavanandji řekl,
0: aapke, so, kahe Madhavanand aapke, I am thy, O Madhavanandji said to Holy Guruji.
1: Jsem tvůj, Madhavananji řekl Mahaprabhujimu.
0: Charan kamal balihari hai in your holy feet.
1: U tvých svatých.
0: Like a flower.
1: U tvých svatých nohou, jako u květu.
0: Balihari hai, I give you to your in your holy feet.
1: Dávám ti ten květ tvým svatým nohám.
0: Sri Pooja Deep Dayal Daya Karo, aapka naam sukhkari hai. Kahe Madhavananji, aapke charan kamal balihari hai. Sri Deep Dayal Kripal Mahaprabhu,

0: Again, we are here in our beautiful ashram.
1: Jsme tu opět v našem krásném ashramu.
0: Beautiful country.
1: Krásné zemi.
0: Is called Czech Republic.
1: Jménem Česká republika.
0: They say it's a country where flows the milk and honey.
1: Říká se, že je to země, která oplývá medem a mlékem.
0: I hope still milk is flowing.
1: Já doufám, že tady to mléko ještě pořád je.
0: Honey is too.
1: I med.
0: All dear bhaktas,
1: všichni drazí bhaktové,
0: dear ones round the world,
1: drazí po celém světě,
0: who's with us with the webcast,
1: kteří jste s námi přes webcast,
0: I welcome you also and bless you on the name of Alak Puri Ji Siddh Peeth Parampara.
1: Vítám vás a žehnám vás vám jménem Alak Puri Ji Siddh Peeth Parampara.
0: We have again with us our Ma Mandeshwar Vivek Puri Ji.
1: Máme tu opět mezi námi našeho Maha Mandaleshwara Vivek Puri Ji.
0: Uma Puri Ji.
1: Uma Puri Ji.
0: And also our dear Swami Hari Harananji, Hari Puri.
1: Našeho drahého Swamiho Hari Puriho.
0: So Hari Puri, you know many of you when you go to India.
1: Mnozí z vás znáte Hari Puriho z vašich návštěv Indie.
0: We welcome him also.
1: Jeho vítáme.
0: And also we have our host Swami.
1: A máme tady i naše hostitelské svámí.
0: Swami Gajananji.
1: Svámího Gajananjiho.
0: Because Gajananji is at home now.
1: Protože Gajananji je teď tady doma.
0: Parvati.
1: A Parvati.
0: And many of others.
1: A mnozí ostatní.

0: Stále je nedorozumění, jaký je rozdíl mezi náboženstvím a duchovností.
1: The purity of the spirituality.
0: Čistota duchovnosti.
1: That can purify from all the negative karmas and the soul becomes free.
0: To vás může očistit od všech negativních karem a duše se osvobodí.
1: So we are covered by so many vibrations.
0: My jsme pokrytí tolika vibracemi.
1: So many karmic influences.
0: Tolika karmickými vlivy.
1: And the ignorance.
0: Nevědomostí.
1: Ignorance that we don't know.
0: Nevědomosti, že ani nevíme.
1: And we are doing something we don't know what we are doing.
0: A děláme něco, ani nevíme vlastně, co to děláme.
1: There are two kinds of this subject in this.
0: Tento předmět má dvě stránky.
1: We know what we are doing.
0: My víme, co děláme.
1: But we don't know what we are doing and what will be the result of that.
0: Ale nevíme, co to vlastně děláme, protože neznáme, jaké to bude mít následky.
1: So these are two.
0: Takže tady jsou dva.
1: We are doing.
0: My něco děláme.
1: But we don't know what will be the result what we are doing.
0: Ale nevíme, co bude výsledkem toho, co děláme.
1: And body is also suffering.
0: Tělo také trpí.
1: Nowadays the family is suffering.
0: Teď trpí i rodiny.
1: The environment is suffering.
0: Prostředí trpí.
1: Many things happen.
0: A stane se mnoho věcí.
1: But within this body.
0: Ale v tomto těle.
1: That beautiful soul is suffering very much.
0: Ta krásná duše velice trpí.
1: We are suffering here on this mortal world.
0: Trpíme tady v tomto smrtelném světě.
1: And when we go out of this body.
0: A když opustíme toto tělo.
1: We are again involved in certain other atmospheres.
0: Tak jsme zase opět nás zasáhnou určité jiné atmosféry vlivy.
1: We are caught like a fish in the net.
0: Jsme chyceni jako ryba v síti.
1: And so the science of yoga and daily life.
0: Takže věda jógy v denním životě.
1: Was had developed and million of people practice,
0: která je rozvíjena a cvičí
1: around the world,
0: miliony lidí po celém světě.
1: They are also learning and people are watching this our webcast.
0: A lidé se učí i tím, že sledují náš webcast.
1: So what we are doing in the seminars,
0: to co my tady děláme na seminářích,
1: we are working on our soul to develop,
0: pracujeme na tom, aby se naše duše rozvinula.
1: Towards spirituality.
0: Směrem k duchovnosti.
1: Come to clarity and to purify our karmas.
0: Abychom dostali tu jasnost a pročistili karmy.
1: That we can forgive whatever we have done.
0: Abychom odpustili, cokoliv jsme učinili.
1: And that we are in position
0: abychom byli
1: to pay our that respect that whatever we have done unconsciously, Lord may forgive us.
0: A abychom získali tu pokoru, že cokoliv jsme udělali nevědomně, aby nám Bůh odpustil.
1: There is one nice bhajan from one saint.
0: Je jeden krásný bhajan od jednoho světce.
1: It's from one is called Surdas ji.
0: A jeho jméno je Surdas ji.
1: Surdas was by birth he was a blind.
0: A on od narození byl slepý.
1: But his bhajans what he wrote is a very very famous.
0: Ale ty duchovní písně, které napsal, jsou velmi slavné.
1: And it will be sung these bhajans in many films, in many events.
0: A uslyšíte je zpívat v mnoha filmech při mnoha příležitostech.
1: The physical eyes was not visible for him.
0: Těma fyzickýma očima on neviděl.
1: But he had an inner eyes.
0: Ale měl vnitřní zrak.
1: Third eyes.
0: Třetí oko.
1: He could

0: Yes, thank you. Yes, pravda. Tak. A dobrý. Therefore, it is very true what Swamiji said. We should follow that.
1: Yeah, very good.
0: And seeing this, that bhajans, yes.
1: Tak je v tom velká pravda, co Swamiji říká, měli bychom se tím řídit.
0: Prabhuji mere avgun chit na dharo. Sam drashti hai naam tiharo. Chahe to paar karo. Prabhuji mere avgun chit kam hiya. Avgun chit na dharo. He said to God,
1: říká Bohu,
0: O God,
1: O Bože,
0: please do not mind, or please do not notice my mistakes.
1: Prosím, nevšímej si mých chyb.
0: Do not pay your attention towards my mistakes.
1: Nepozoruj, nevšímej si mých chyb.
0: Prabhuji, mere avgun chit na dharo. Sam drashti hai naam tiharo. O God,
1: O Bože,
0: you are known as equal visions.
1: Ty jsi znám jako ten, který na všechny nazírá stejně.
0: You do not count our sin.
1: Nepočítáš naše hříchy.
0: If one is a sinner or one is not a sinner.
1: Pokud je někdo hříšník nebo není.
0: God, all are equal to you.
1: Před Bohem jsou všichni rovní.
0: Sam drashti hai naam tiharo. Chahe to paar karo. Hey Prabhu, if you can let me cross this ocean of the Maya. Prabhuji, mere avgun chitna dharo.
1: O Prabhu, jestli ty chceš, necháš mě překročit tento oceán.
2: Sri Deep Narayan Bhagavane, ki jay. Sri Sudaji Maharaja, ki jay. Svai Maheshwar Nandji Vishwa Gurudeva, ki jay. Prabhuji me mere avguna chitana daroho.

0: Dipnare Bhagavane, ki jai, Sudarji Maharaja, ki jai, Swami Maheshwaranandji Vishwa Gurudeva, ki jai.
1: We do the things consciously, but it is in unconsciously.
2: Ale my to děláme vědomě, ale je to v nevědomí.
1: Because Bhagavan Krishna said in Bhagavad Gita, in Karma Yoga chapters.
2: Bhagavan Krishna v Bhagavad Gita v kapitole o Karma Yoze říká.
1: Arjuna, whatever you are doing,
2: Arjuna, cokoliv děláš,
1: you should know the form of the action.
2: Měl by si vědět podobu toho činu.
1: This is the first.
2: To je za prvé.
1: That you know what you are doing.
2: Měl bys vědět, co vlastně děláš.
1: When you will know the form of the action.
2: Když poznáš podobu toho činu.
1: Then your eyes will open.
2: Pak se otevřou tvé oči.
1: Inner eyes.
2: Vnitřní zrak.
1: That time our intellect will show us the picture.
2: Pak nám
1: object.
2: Náš intelekt ukáže obraz toho předmětu.
1: But still we can't give up.
2: Ale my se pořád nedokážeme vzdát.
1: Then our viveka comes.
2: Pak přichází
1: naše intelligence. Our viveka, which is giving very clear result.
2: Naše viveka, která nám dává velice jasné výsledky.
1: That what you are doing.

0: máš,
1: is the best. Go ahead.
0: To je to nejlepší, pokračuj.
1: Or what you are doing is not good, bad.
0: A nebo to, co děláš, není dobré, špatné, je to špatné.
1: Don't do it.
0: Nedělej to.
1: Now, if you follow your viveka,
0: a pokud byste se řídili svojí vivékou,
1: then we are protected.
0: Pak jsme ochráněni.
1: But ignorance,
0: ale nevědomost,
1: our desires,
0: naše touhy,
1: or our ego,
0: nebo naše ego,
1: that will say, nah, we do it.
0: To si řekne, ale já to stejně udělám.
1: Now, we are human.
0: My jsme lidé.
1: Out of 8.4 million different creatures.
0: 8,4 milionů různých tvorů.
1: We got that kind of intellect and viveka.
0: Jsme my dostali takový druh intelektu a viveku.
1: And we do have more in our heart what we call karuna.
0: A navíc máme v srdci to, čemu říkáme karuna.
1: Karuna means mercy.
0: A to znamená milost.
1: We pray to thee, O Mother Maria, for thy mercy.
0: Modlíme se k tobě, O Matko Marie, za tvoji milost.
1: Or, O Krishna, O Rama.
0: O Krishno, O Ramo.
1: We are praying for thy mercy.
0: Modlíme se za tvoji milost.
1: And what is that mercy?
0: A co to je ta milost?
1: Thou shall not kill.
0: To nezabiješ.
1: Thou shall not kill.
0: Ty nebudeš zabíjet.
1: Who said this?
0: Kdo tohle řekl?
1: Jesus.
0: Ježíš.
1: Did he say, don't kill humans?
0: Řekl, nezabiješ člověka.
1: And you can kill others.
0: A můžeš zabíjet ostatní.
1: That was not in that constitution of Jesus' intellect.
0: To nebylo v té konstituci Ježíšova intelektu.
1: Or his mercy.
0: A nebo v jeho milosti.
1: But animals don't know.
0: Ale zvířata to nevědí.
1: So in human heart,
0: že v lidském srdci,
1: there's a karuna.
0: Je karuna.
1: There's a mercy.
0: Je tam milost.
1: And this mercy, karuna is.
0: To je, to znamená.
1: First is towards every living being.
0: Za prvé směřuje ke všem živoucím tvorům.
1: Doesn't matter if it's humans or animals or birds or fish.
0: Ať už jsou to lidé, zvířata, ptáci, ryby.
1: Tak pravda. Thank you. This clock is always my witness.
0: Tyto hodiny jsou mi svědkem.
1: So there is we have to show them our mercy.
0: Musíme projevovat svoji milost.
1: Our kindness.
0: Svůj soucit, laskavost.
1: Our humbleness.
0: Naši pokoru.
1: If someone kill us.
0: Kdyby nás někdo zabil.
1: How will we feel?
0: Jak my bychom se cítili?
1: Only someone will say, I am going to kill you.
0: Jenom kdyby někdo řekne, já tě teď zabiju.
1: And don't worry, within 1 week I will kill you.
0: A neboj se, za týden tě zabiju.
1: This 1 week will be horror.
0: Ten jeden týden pro nás
1: day
0: bude.
1: Night you can't sleep.
0: Hororem ve dne noci.
1: And you don't know where you can hide.
0: Nedokážem usnout a nebudem vědět, kam se
1: schovat. Life is dear to everyone.
0: Život je drahý pro každého.
1: So similar feelings have every creature.
0: No, obdobné pocity má každý tvor.
1: Now, if we are doing consciously or unconsciously.
0: Ať už to děláme vědomně nebo nevědomně.
1: But we are killing.
0: Ale zabíjíme.
1: We eat that animals.
0: A jíme ta zvířata.
1: It is said.
0: Říká se.
1: The first

0: guilty or affected will be the person who give that animal to the butcher.
1: Že první ta vina, ta hlavní vina půjde k tomu člověku, který to zvíře prodal nebo přivedl nebo dal tomu řezníkovi.
0: Or who is selling that?
1: Nebo kdo ho prodává.
0: Then before that the major sin, major suffering in that sin will be for whom one is selling, for whom he is killing.
1: Ale hlavní břímě té viny, hlavní díl toho utrpení hříchu půjde tomu, pro koho to bylo zabito, komu to bylo prodáno.
0: Who requires that?
1: Ten, kdo o to požádal, ten, kdo to vyžaduje.
0: Means to eat.
1: Ten, kdo to chce k jídlu.
0: So the 90% sin goes to that one who is eating.
1: Tak 90% toho hříchu jde k tomu, kdo to jí.
0: If nobody will eat,
1: kdyby to nikdo nejedl,
0: who will kill the animals?
1: Kdo by pak ty zvířata zabíjel?
0: Only who is mad.
1: Jenom nějaký blázen.
0: That's it.
1: Tak je to.
0: So this is what I wanted to tell.
1: Tohle vám chci říct.
0: That we do consciously, but we are not doing consciously.
1: Takže my sice jsme
0: we
1: vědomí,
0: are doing unconsciously.
1: Ale děláme spoustu věcí nevědomě.
0: Still it is not very clear in the human's brain.
1: Protože v lidském mozku to stále není velice jasné.
0: They do not realize that mercy.
1: Oni si neuvědomili onu milost.
0: It is said that one feels the pain. Lagi lagi sab koi kahe lagi nahi ligar, lagi jiske aisi lag gayi ho gayi aram paar. Everyone said, oh, I'm hurted. Oh, I have pain.
1: Tak říká se, že ten to procítí. Každý říká, já mám bolest, mě bylo ublíženo, mě to bolí.
0: That's nothing.
1: Ale to nic, to není nic.
0: But that one feels the pain where the arrow went through and through.
1: Ale ten cítí bolest, kdo byl proklán šípem.
0: And that will make in astral form a kind of cover over your soul.
1: A v astrální podobě to vaši duši zahalí určitým obalem.
0: So that soul will not come to that Brahmaloka.
1: A taková duše potom nedojde do Brahmaloky.
0: Is rolling again and again further like a snowball.
1: Valí se dál a dál jako sněhová koule.
0: How to come out of that ball?
1: A jak se dostat z takové sněhové koule?
0: That we are inside.
1: Uvnitř které jsme.
0: Now, if you believe or not.
1: Ať už tomu věříte nebo ne.
0: Believe does not change the reality.
1: Víra nemění skutečnost.
0: If you believe or don't believe.
1: Ať už věříte nebo ne.
0: It is sunsetting now.
1: Teď zapadá slunce.
0: Someone will say no.
1: A někdo řekne ne.
0: Well, in America, somewhere there, in Canada.
1: V Americe, někde v Kanadě.
0: Sun is not setting.
1: Tam slunce nezapadá.
0: But wait.
1: Ale počkej.
0: Wait.
1: Počkej.
0: It will set.
1: I tam zapadne.
0: So the time will come.
1: A tak přijde čas.
0: So if the human will realize this.
1: Kdyby tohle si lidé uvědomili.
0: Then human soul will be liberated.
1: Pak by byla lidská duše osvobozená.
0: Nowadays even the doctors.
1: A v dnešní době dokonce i lékaři.
0: They don't know.
1: Ani lékaři to nevědí.
0: And they are supporting that we should eat meat and we should eat eggs and this and that.
1: A podporují, abychom jedli maso, abychom jedli vajíčka a tak dále.
0: Mahatma Gandhi was eating nothing.
1: Mahatma Gandhi nejedl nic.
0: Neither this, neither that.
1: Ani tohle, ani tamto.
0: Very simple food.
1: Velice prosté jídlo.
0: But how was his brain?
1: Ale jaký měl mozek?
0: Swami Vivekanand.
1: Swami Vivekanand.
0: Many others.
1: A mnozí další.
0: And it is sure Jesus was not

0: non-vegetarian.
1: A je jisté, že Ježíš byl také vegetariánem.
0: The many great personalities in the world.
1: Mnoho velkých osobností ve světě.
0: So now so many diseases are coming.
1: A teď je tady tolik nemocí.
0: And we are suffering from those diseases.
1: A my trpíme těmi nemocemi.
0: There's so much cancers.
1: Je tolik rakovin.
0: This is our nourishment.
1: A to je kvůli naší výživě.
0: Because from what you are feeding the animals.
1: Protože to, čím živíte ta zvířata.
0: How these animals are, how is their brain.
1: Jak oni mají mozek, jak jenom oni jsou.
0: Their fear, their suffering.
1: Jejich strach, jejich utrpení.
0: Don't think that animals doesn't feel.
1: Nemyslete
0: and
1: si,
0: they do cry.
1: Že zvířata nic necítí, i oni naříkají.
0: You see that the whole body is trembling.
1: Celé jejich tělo se třese.
0: That is coming to them who is eating.
1: A to přechází na ty, kteří to pak jedí.
0: How can we say that we are liberated?
1: Jak bychom mohli pak říct, že jsme osvobozeni?
0: Yes, one day when you are old.
1: Jednoho dne, až budete staří.
0: Lost everything.
1: O všechno přijdete.
0: And you will die.
1: A umřete.
0: But this dying is not the last one.
1: No, ale tohleto umírání není poslední.
0: It will repeat again and again.
1: Bude se to opakovat znovu.
0: Therefore,
1: znovu.
0: That purification,
1: a proto to pročištění,
0: that prayers,
1: ty modlitby.
0: If you go to the church to prayer,
1: když jdete do kostela se pomodlit,
0: yes, ano, it is something.
1: Něco to znamená.
0: But what are you doing after when you come out of the church?
1: No, ale co děláte potom, když vyjdete ven z kostela?
0: You are going somewhere and eating the beef.
1: Dáte si někde hovězí, jdete
0: or
1: si
0: pig,
1: tam najít nebo vepřové.
0: Or goat.
1: Nebo kozu.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: So maybe there is a small tunnel.
1: Možná je takový malý tunel.
0: To go to Brahmloka.
1: Který lze dojít do Brahmaloky.
0: So only limited humans soul can go.
1: A jenom určité lidské duše tam mohou projít.
0: Other go somewhere else.
1: Ostatní jdou někam jinam.
0: So wake up.
1: Tak se probuďte.
0: Wake up.
1: Probuď se.
0: And that purify through sadhana.
1: A pročišťuj se skrze sadhana.
0: Prayers, mantras,
1: mantru.
0: Any religion, anywhere.
1: Jakékoliv náboženství, kdekoliv.
0: Religion is only inspiration.
1: Náboženství je inspirací.
0: But to do, to bring to the highest consciousness.
1: Ale praktikovat to, přivést se k tomu nejvyššímu vědomí.
0: You have to do.
1: To musíte vy zvládnout vy sami.

0: दीप नारायण भगवान जय। गुड इवनिंग एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम ओम श्री अलकपुरी जी सिद्ध पीठ परंपरा। ऑल डियर वंस ब्रदर्स सिस्टर्स राउंड द वर्ल्ड, ब्लेसिंग इज कमिंग टू यू फ्रॉम अलकपुरी जी सिद्ध पीठ परंपरा श्री महाप्रभु दीप सत्संग फाउंडेशन।
1: Milí přátelé, bratři a sestry, požehnání Šrí Alakpurijiho Siddhapít. Dnes večer k vám přichází z Mahaprabhujiho ašramu, z Mahaprabhujiho nadace ve Střílkách.
0: Welcome.
1: Vítejte.
0: Today is beautiful two bhajans.
1: Dnes jsme zpívali dva krásné bhajany.
0: And this is personally wrote by Bhagavan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji.
1: A osobně je napsal Bhagavan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji.
0: What Mahaprabhuji spoke.
1: To, co říkal Mahaprabhuji.
0: We cannot give wrong commentary.
1: To nelze nějak chybně komentovat.
0: Holy Guruji said in his last lecture,
1: Holy Guruji na své poslední přednášce řekl,
0: the bhajans what we are singing,
1: že ty bhajany, které zpíváme,
0: from Mahaprabhuji,
1: od Mahaprabhujiho,
0: these are the words of the Vedas,
1: jsou slova Véd.
0: Mahaprabhuji's words is the truth, the reality.
1: Mahaprabhujiho slova jsou skutečností, pravdou.
0: That is for us the Guru Vakya.
1: A jsou pro nás Guru Vakya.
0: Mahaprabhuji's life he lived very simple.
1: Mahaprabhuji žil velmi prostě.
0: That time it was not so much civilized or what we call technologies.
1: A tehdy ta civilizace technologicky nebyla tak vyspělá jako dnes.
0: But we have now.
1: To, co máme teď.
0: It was not that time.
1: To tehdy neměli.
0: Before 20 years.
1: Před 20 lety.
0: Here in this country.
1: Tady v této zemi.
0: Or in Austria.
1: A nebo v Rakousku.
0: There was only rare telephones.
1: Bylo jenom pár telefonů.
0: And the telephones were connected with the cables.
1: A byly to ty telefony, které byly napojené drátem.
0: When I came to Austria.
1: Kabelem, když jsem přijel do Rakouska.
0: So from 1970, 72, 73, 75, 80, 85, etc.
1: V roce 1970, 71, 72, v 80. letech a tak dál.
0: When I had to call to India.
1: A chtěl jsem zavolat do Indie.
0: There was not possible to call directly.
1: Tak to nebylo možné volat přímo.
0: So we were going through the exchange.
1: A tak jsme museli na ústřednu.
0: And they were connecting to London.
1: A oni nás napojili na Londýn.
0: And the London will they tell when they can connect.
1: A v Londýně nám řekli, kdy nás spojí.
0: And it was the cables under the ocean.
1: A šlo to přes kabely pod oceánem.
0: From England to India.
1: Z Anglie do Indie.
0: So in different countries.
1: Přes různé země.
0: And so had to go cable to cable.
1: A bylo potřeba to spojení, aby to šlo kabel přes kabel a dál.
0: And after 2 hours they phone back.
1: A za 2 hodiny nám volali zpátky.
0: Your call will be tried day after tomorrow, 11 o'clock. Please be there.
1: Čili zkusíme to spojení pozítří v 11 hodin. Buďte prosím u telefonu.
0: So exactly 11 o'clock.
1: A přesně v 11 hodin.
0: It was ringing.
1: Telefon zvonil.
0: Said, please be online, we are connecting your call.
1: A z té Anglie říkali, prosím, buďte na lince, my vás spojujeme.
0: So it went to the Mumbai or Delhi.
1: A spojili nás napřed s Bombají nebo s Dýlím.
0: And they connected to Jaipur.
1: A přesto do Jaipuru.
0: And in Jaipur they said, sorry, the line is out of order.
1: A v Jaipuru nám řekli, promiňte, ale linka je mimo provoz.
0: So they said, the line to your telephone is out of order.
1: Čili linka k tomu vašemu telefonu nefunguje.
0: OK.
1: Dobře.
0: So please can you try again?
1: A můžete to prosím zkusit znovu?
0: So that's please then register again once more.
1: Tak prosím si zase zavolejte. Nahlašte se.
0: So that time.
1: Čili v těchto dobách.
0: And Mahaprabhuji was before that.
1: To bylo tak a Mahaprabhuji žil ještě předtím.
0: Holy Guruji comes 1940.
1: Holy Guruji přišel
0: Mahaprabhuji.
1: K Mahaprabhujimu v roce 1940.
0: It's not so far.
1: A není to tak dávno.
0: 63 Mahaprabhuji left.
1: V roce 1963 Mahaprabhuji odešel.
0: This is one second. This is your beautiful country.
1: To za prvé a za druhé, tady ta vaše krásná země.
0: Czechoslovakia, Hungary, etc.
1: Československo, Maďarsko a podobně.
0: And when we have to call to Austria.
1: A když jsme třeba odsud chtěli zavolat do Rakouska.
0: The same thing.
1: Tak to bylo to samé.
0: And now.
1: A teď.
0: One telephone. Two telephone.
1: Dva telefony.
0: So technology.
1: Čili to je technologie.
0: That time they had less these things.
1: Tehdy měli méně takovýchto věcí.
0: But they were happy.
1: Ale byli šťastní.
0: And now we have everything.
1: A dneska máme všechno.
0: But we are not happy.
1: Ale šťastní nejsme.
0: So day by day.
1: Den po dní.
0: As much as technology is developing.
1: Čím více rozvíjí technologie.
0: It's more complication.
1: Tak to znamená víc komplikací.
0: And less comfort.
1: A méně pohodlí.
0: And we became more and more dependent.
1: A stáváme se čím dál tím závislejší.
0: So that time.
1: Takže tehdy.
0: From here to go to the Koryčany.
1: Když jste odsud měli dojet do Koryčan.
0: And shopping.
1: Abyste nakoupili.
0: And coming back.
1: A vrátili se zpátky.
0: Walking.
1: Tak jste šli pěšky.
0: They were walking to Koryčany, shopping and coming here back.
1: Lidi chodili pěšky ze Střílek do Koryčan, nakoupili si a vrátili se nazpátek.
0: And now at the end of the Strilky street, we go by car.
1: A dnes, když se potřebujeme dostat na druhý konec Střílek, tak jedeme autem.
0: So this is different.
1: Takový je rozdíl.
0: So, that time.

0: simple life.
1: Tehdy byl život jednoduchý.
0: Simple life and higher thinking.
1: Jednoduchý prostý život a vysoké smýšlení.
0: And people

0: pracují na tři různé směny.
1: So people are going and working and coming.
0: Čili lidé jdou do práce a vrací se různě.
1: Puriji, Holy Gurujis.
0: A tak Bhagavan Shri Dipnan Mahaprabhuji a Dev Puriji, Alak Puriji a Holy Guruji.
1: It's very hard to understand them.
0: Těm je velmi těžké porozumět.
1: But they are with us.
0: Ale jsou s námi.
1: I can tell you.
0: Můžu vám říct.
1: With my heart.
0: Ze svého srdce.
1: And my knowledge.
0: A podle svého poznání.
1: They were Bhagavan.
0: Že to byl Bhagavan.
1: We did not understand.
0: A my jsme to nepochopili.
1: We don't understand Gurudev.
0: Nechápeme, co je Gurudev.
1: When Gurudev is gone.
0: Když Gurudev odejde.
1: Then we said, oh God.
0: Tak si říkáme, oh Bože.
1: I could have gained more something.
0: Mohl jsem získat víc.
1: And the rare are they.
0: A vzácní jsou ti.
1: Who can get 100% benefit.
0: Kdo z toho opravdu můžou mít 100% užitek.
1: So, can imagine there was a day.
0: Dokážete si představit, že byl den,
1: Dev Puriji was walking,
0: kdy Dev Puriji se procházel v ášramu v Kailášu.
1: Can imagine the Mahaprabhuji was walking around Khatu ashram and Khatu hills.
0: Dokážete si představit, že Mahaprabhuji chodil těmi kopcemi kolem Khatu a po Khatu.
1: And can we imagine how Holy Guruji was serving Mahaprabhuji?
0: A dokážete si představit, jak Holy Guruji sloužil Mahaprabhujimu?
1: And Holy Guruji had to bring something for evening for the fire because there was no heaters, nothing.
0: A Holy Guruji musel přinést něco na oheň, aby mohli rozdělat večer oheň, protože tam nebylo žádné topení.
1: But Mahaprabhuji said, don't cut any trees, don't break any branch of the trees.
0: A Mahaprabhuji mu řekl, ale nesmíš pokázat žádný strom ani ulomit žádnou větev.
1: Go and search the dunks of the camels.
0: Běž a hledej trus velbloudů.
1: That time was many camels. People were using the camels for transport.
0: Tehdy tam bylo hodně velbloudů, protože lidé je používali jako dopravní prostředek.
1: So can you imagine?
0: Takže dokážete si to představit?
1: Taking one basket.
0: Že vzal koš.
1: And going tree to tree.
0: A šel strom od stromu.
1: Because camel is making under the tree, he's eating and making.
0: Protože ty velbloudi z toho stromu jedli a rovnou tam pouštěli ten trus pod ním.
1: And master is collect, caring for the master.
0: Mistr toto sbírá pro mistra.
1: So Bhakta and God sometimes is one.
0: Bhakta a Bůh jsou někdy to samé.
1: But they just play one game.
0: A jenom spolu hrají takovou hru.
1: One as a master and one as a disciple.
0: Jeden jako mistr a druhý jako žák.
1: So that who understand?
0: A kdo to chápe?
1: Then from every word they take nectar.
0: Tak z každého slova může brát nektar.
1: But when one lost the bhakti.
0: Ale když člověk ztratí bhakti.
1: Then every word is like a poison.
0: Tak je každé slovo jako jed.
1: This is this.
0: Tak to je.
1: So there is one beautiful bhajan Mahaprabhuji is writing.
0: A tak je jeden krásný bhajan, který napsal Mahaprabhuji.
1: Mana sab khoyo re kusangiyon ke sang. Oh my mind, you lost everything.
0: O moje mysli, ztratila si všechno.
1: With a negative company.
0: V negativní společnosti.
1: Like a satsang, kusang.
0: Tak jako je satsang, tak je taky kusang.
1: So, mana sab khoyo re kusangiyon ke sang. Kusanga is the who are going and doing many not good things.
0: Kusang je taková společnost, kde se nedělají dobré věci.
1: Lak čorasi me phire batak to janam janam lag roi. You must know, after this life, in next life, you will wander one life to other life, 24 hours, or 8.4 million different lives.
0: Měla bys vědět, že až skončí tento život, tak v dalších životech budeš obíhat tím kruhem

0: 8 milionů 400 tisíc zrození.
1: Lakh chaurasi. Lakh means 100,000.
0: Lakh znamená 100 tisíc.
1: So 84 times 100 is 8.4 million.
0: A je to 84 krát 100 tisíc.
1: Lakh chaurasi phire bhatakto.
0: Čili toto kolo znovu zrozumí.
1: Oh my mind.
0: O moje mysli.
1: If you lose this human life.
0: Pokud ztratíš tento lidský život.
1: You will just wander here and there like a deer and lost animal.
0: Tak budeš pobíhat sem a tam jako ztracená srna.
1: Janam janam lagroi. In every life you will cry.
0: V každém životě budeš plakat.
1: You will cry, you will know.
0: Budeš plakat, protože budeš vědět.
1: That you didn't went to the Guru Vakya and Satsang.
0: Že jsi nechodila na satsang a neposlouchala Guru Vakya.
1: So my dear.
0: Takže moji milí.
1: We don't know.
0: Nevíme.
1: Where we will come.
0: Kam se dostaneme.
1: So prepare thyself.
0: Čili připravte se.
1: Make sure.
0: Ujistěte se.
1: That you come to liberation.
0: Abyste došli osvobození.
1: Or you come again as a human to continue thy sadhana, your practice.
0: A nebo abyste se aspoň narodili znovu jako člověk a mohli pokračovat ve svém cvičení.
1: Jealous, doubt.
0: Žárlivost, pochyby.
1: Hate.
0: Nenávist.
1: Neglecting.
0: Zanedbávání.
1: Proudness, ego.
0: Pýcha, ego.
1: These are the enemy.
0: To jsou nepřátelé.
1: So humbleness is something.
0: Pokora, to je něco.
1: Hari bhajan ka hira light, meri light. That is called modern technology still.
0: To je ta moderní technologie.
1: Hari bhajan ka hira bina jo paap bij mat bojo. Hari bhajan. Hari is God.
0: Hari je Bůh.
1: And bhajan means the bhakti.
0: A bhajan znamená bhakti.
1: To God.
0: Bhakti k Bohu.
1: Name of the God.
0: K Božímu jménu.
1: Your mantra.
0: Vaše mantra.
1: Hari bhajan ka hira bojo. Hira means diamond.
0: Hira znamená diamant.
1: Please plant the diamonds.
0: Čili zasaďte diamant.
1: Páp bíž mat bojo. Please don't plant the seeds of the sin.
0: A nesázejte semínka hříchů.
1: Because the seeds of the sin will grow as a sin.
0: Protože z těch semínek hříchů vyrostou hříchy.
1: And name of the God, it will grow things like a gods.
0: A z Božího jména vyrostou božské věci.
1: Diamond means purity.
0: Diamant znamená čistotu.
1: Clarity.
0: Jasnost.
1: Valuable.
0: Něco cenného.
1: Etc.
0: A tak dál.
1: Sat sumaran kar sukrit sada idhar udhar kya jove. Sat sumaran. Sumaran, you know what is a sumaran?
0: Víte, co to je sumaran?

0: So, this is the Hari Bhajan ka hira bolyo, paap bij mat bona, sat sumaran ka sukrit swada. So, sat sumaran, the truth.
1: Chili pravda.
0: Remain all the times on the truth.
1: Zůstaňte stále v pravdě.
0: Sukrit swada. So, exchange good things.
1: Čili vyměňujte si to dobré.
0: Exchange the quality.
1: Vyměňujte si kvalitu.
0: Quality of God's name.
1: Kvalitu Božího jména.
0: That's it. Speak good things.
1: Mluvte dobré věci.
0: Páp bíž mat bolo. Idar udar kya jove. Oh my friend, oh my mind, oh my dear one.
1: O můj příteli, moje mysli, moje milá.
0: What are you looking here and there?
1: Proč se díváš sem a tam?
0: Concentrate on the satsang.
1: Soustřed se na satsang.
0: That satsang.
1: Na ten satsang.
0: Concentrate.
1: Na ten se soustřed.
0: So either other means no interest of this, no interest of that.
1: Znamená to, aby tě nezajímalo tohleto a tamhleto.
0: Je sansár svapn ký mája. This world is a illusion of like a dream.
1: Tento svět je taková iluze jako sen.
0: We don't know if we are still really living.
1: Nevíme, jestli opravdu žijeme.
0: Maybe we are dreaming.
1: Možná se nám to jenom zdá.
0: We are sitting all in the dream here.
1: Možná tady všichni sedíme jenom ve snu.
0: And we will open eyes somewhere else.
1: A otevřeme oči někde úplně jinde.
0: This is gone.
1: A tohle bude pryč.
0: What was before one minute?
1: To, co bylo před minutou.
0: Half second.
1: Před půl vteřinou.
0: It's gone.
1: Je pryč.
0: It is like a dream.
1: Je to jako sen.
0: That's right. It's like a dream.
1: Je to tak. Je to jako sen.
0: So what is gone is a dream.
1: To, co je pryč, je sen.
0: Don't cry for the dreams.
1: A pro sny neplačte.
0: It is gone.
1: Je to pryč.
0: It was good or bad.
1: Ať to bylo dobré nebo špatné.
0: But the karma will come back.
1: Ale karma z toho
0: that
1: se vrátí.
0: Will come to you back.
1: Karma se k vám vrátí.
0: So, ye sansar svapn ki maya, dekh bhul man mohe. This samsara is a illusion of the dream.
1: Tato samsara je snová iluze.
0: Dekh bhul, you will see this and you will forget it.
1: To uvidíš to a zapomeneš na to.
0: And when you will see the samsara,
1: a až uvidíš samsáru,
0: and when you will see the temptation of the samsara,
1: a až uvidíš pokušení samsáry,
0: other things you will forget.
1: Tak zapomeneš na to ostatní.
0: Yes. You forget your namala, you forget your kriya.
1: Zapomenete na málo,
0: you forget your prayer.
1: Na kriju, na
0: you forget to come to the prayer satsang.
1: Zapomenete chodit na satsangy.
0: You don't forget everything.
1: Zapomenete na všechno.
0: And you went to the temptation sensual joy.
1: A ponoříte se do těch lákadel sensuálních smyslových radostí.
0: This attachment of the desires.
1: Je to připoutanost k našim tužbám.
0: Is pulling you.
1: A ta vás přitahuje.
0: Yes. The one desire is walking in front of you.
1: Je jedno přání před vámi prochází.
0: And second, that one is pulling you.
1: A to vás.
0: And you get up and also go behind.
1: Táhne za sebou a takže vy vstanete a jdete za ním.
0: Dog.
1: Jako pes.
0: Deer.
1: Srna.
0: Animals.
1: Zvířata.
0: Humans.
1: Lidé.
0: Yes, this desire is so strong.
1: To, ty touhy jsou tak silné.
0: Ano. And everything is in your mind.
1: A všechno je přitom ve vaší mysli.
0: How big you are, how strong is your body.
1: Jak silné máte tělo, jak jste velcí.
0: But this small brain.
1: A ten malý mozek.
0: Pulling you everywhere.
1: Vás všude tahá.
0: A big snake, python. A little mouth like this.
1: Je to veliký had má malou úst.
0: It's pulling you everywhere.
1: A přesto s vámi smíchá.
0: This is the desire, this or side or that side.
1: A jdete podle těch přání na jednu stranu a na druhou.
0: Je sansár svapn ký mája, dek bhul man mohe. So this will bring your attention to other direction.
1: Čili to vás odvede vaši pozornost jiným směrem.
0: Jag jara ab palak ungharo dharo dhyan kai sove. Bhor bhayo kai sove. That's right. This is Gajananji's writing, so sometimes it's different to read.
1: To psal Gajananji, takže občas je těžké to přečíst.
0: So therefore it is a jag jara. Wake up a little bit.
1: Trošku se probuď, prober.
0: Wake up.
1: Prober se.
0: You are sleeping in this ignorance.
1: Spíš v nevědomosti.
0: Just open little your eyes.
1: A jenom trochu pootevři oči.
0: You will see what a dangers there.
1: Uvidíš to nebezpečí.
0: You open eyes and you see the lion is standing in front of you.
1: Otevřeš oči a uvidíš lva, který před tebou stojí.
0: Or a cobra.
1: Nebo kobru.
0: And if you would not sleep in ignorance,
1: a kdybys nespal v nevědomosti,
0: before you could have escaped,
1: mohl bys utéct včas.
0: Sada, so sada, jag jara, ab palak ugharo, bhor bhayo kya sove. Now has come the dawn.
1: Teď přišlo svítání.
0: Why you are sleeping now?
1: Proč teď spíš?
0: So wake up, get up in the morning before sunrise.
1: Probuď se a vstáň ještě před východem slunce.
0: Those who sleep late till the sunrise.
1: Ti, kteří dlouho spí a zaspí východ slunce.
0: Loses the best spiritual karmas from past life.
1: Tak ztrácí ty nejlepší karmy, duchovní karmy z minulých životů.
0: So try to sleep earlier.
1: Čili snažte se chodit spát dřív.
0: So that you can wake up.
1: Tak abyste mohli dřív
0: vstát. At least before sunrise.
1: Aspoň před východem slunce.
0: No, summer is good. Winter is good. No,
1: v zimě to je dobré.
0: This doesn't valid for summer, okay?
1: A pro léto to neplatí.
0: 9:30 sunset.
1: V 9:30 zapadá slunce.
0: And 3:30 sunrise.
1: A v 3:30 vychází.
0: No please, Mahaprabhuji.
1: Tak prosím, Mahaprabhuji.
0: Little mercy.
1: Měj trošku slitování.
0: So make this law for the winter.
1: Čili zaveďme si tento zákon jenom na zimu.
0: Jag jara ab palak ugharo bhor bhayo kya sove. Now the dawn, what are you, why you are sleeping?
1: Čili teď vychází slunce, proč spíš?
0: Vishes ras mrg trishna pani. Vishes ras mrg trishna pani. Vishes means desire.
1: Vishes znamená touha, přání.
0: Desires.
1: Přání.
0: Temptation.
1: Pokušení.
0: That's called vishaya.
1: Tomu se říká vishaya.
0: Ras means the juice.
1: Ras je šťáva.
0: Juice means enjoy.
1: A také jako potěšení.
0: The enjoying of that senses.
1: Jsou to smyslová potěšení.
0: That what you want to enjoy.
1: To, co si chcete vychutnat, užít.
0: You want to enjoy running in the forest.
1: Pokud si chcete užít běhání po lese.
0: For some people it's also this enjoy.
1: Někdo si to užívá.
0: Climbing mountains.
1: Někdo rád leze po horách.
0: Swimming.
1: Někdo rád plave.
0: Eating.
1: Někdo rád jí.
0: Sleeping.
1: Někdo rád spí.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: Vishe ras mrag trishna pani. Mrag is the deer.
1: Mrak je srnka.
0: Trishna.
1: A trishna.
0: Trishna have many meanings.
1: Trishna má spoustu významů.
0: Trishna means desire.
1: Znamená to taky touha.
0: Burning desire.
1: Taková palčivá tužba.
0: Everything is wrong.
1: Všechno je špatně.
0: All is stupid.
1: Všichni jsou hloupí.
0: My enjoy what I will do now is the best.
1: A to, co já chci udělat teď, to je to nejlepší.
0: I want to find out.
1: Já na to chci přijít.
0: Even you will fly far distance.
1: I kdybych musel odletět, Bůh ví kam.
0: So this is a trishna.
1: To je ta trishna.
0: And Trishna means also thirst.
1: Trishna také znamená žízeň.
0: And thirst means that desire.
1: A žízeň je vlastně ta touha.
0: And hunger is also that desire.
1: I hlad je určitá touha.
0: So in the desert.
1: Takže na poušti.
0: In Saharas.
1: Třeba na Sahaře.
0: When you go to the Middle East.
1: Když jdete na střední východ.
0: Then you see far on the sand like a beautiful blue lake.
1: Tak v dálce vidíte mezi tím pískem nádherné modré jezero.
0: And for these deer there is nothing to drink.
1: A ty srny tam nemají co pít.
0: And they see this water. Fatamorgana.
1: Yeah. A najednou uvidí tu vodu, uvidí tu Fatamorgánu.
0: And the deer are running to drink water.
1: A tak běží za tou vodou, aby se napili.
0: Running and running.
1: Běží a běží.
0: And you know that Trishna?
1: A víte, co to je, ta Trishna?
0: As close you want to come, that far it goes.
1: Čím víc se jí chcete přiblížit, tím ona se vzdaluje.
0: As you desire to enjoy.
1: A když si to chcete vychutnat a užít,
0: that far it goes.
1: Tak o to je to dál.
0: So it is not that joy which you want to enjoy.
1: Takže to nepřináší tu radost, kterou jste si chtěli užít.
0: What you want to enjoy is less enjoy, but is less joy, but more enjoy.
1: Čili pak si ani nevychutnáte to, co jste si chtěli vychutnat. Máte to ve své mysli.
0: But it is no joy.
1: Představujete si, že to bude úžasné, ale není v tom
0: so ta radost.
1: A tak ten jelen nebo srna běží.
0: It falls down and dies.
1: A nakonec vyčerpáním padne a zemře.
0: This is, that's why so in poetry often will mention the deers.
1: A často v poezii se píše o srncích nebo srnách.
0: Sometimes when a lot of snow.
1: Někdy, když je hodně sněhu.
0: Lot of snow.
1: Spousty sněhu.
0: And deers are running.
1: Tak ty jeleni běží.
0: Jumping in the snow.
1: A skáčou ve sněhu.
0: Nowhere nothing to eat.
1: A nemají nikde nic k jídlu.
0: And they injure their foot.
1: A zraňují like, si nohy.
0: You see the blood on the snow.
1: A na tom bílém sněhu pak vidíte krev.
0: Because they are injured by that.
1: Protože se zraní tím sněhem.
0: So, like this, humans are also running and running for some desires.
1: A stejné je to s lidmi, také běží, protože mají nějaké přání, nějakou touhu.
0: For the money too.
1: Chtějí třeba peníze.
0: Running, running, running. I want to be like the richest person of the world.
1: A chtějí vydělávat, aby byli ti nejbohatší na zemi.
0: So he or she will die in this desire.
1: A takový člověk zemře se stejnou touhou.
0: Vise ras mrag trishna pani pyaas kabhu nahi jai. In this desire of the thirst,
1: v této touze, v té žízni,
0: your thirst is a pyaas.
1: Je ta žízeň pyaas.
0: Pyaas means thirsty.
1: Pyaas znamená žízeň nebo žíznivý.
0: Pyaas kabhu nahi jai. Your thirst will never be quenched.
1: Ale tu žízeň nic neuhasí.
0: You will be thirsty and thirsty.
1: Budeš stále žíznivý.
0: So whatever you think that you enjoy.
1: Ať si o čemkoliv myslíte, že si to užijete.
0: Next day is again same.
1: Tak příští den to bude stejné.
0: So no fulfillment.
1: Není to naplňující.
0: This is called the Maya, the Samsara.
1: A tomu se říká Maya Samsari.
0: So se samanjaman mai bavra. Think over.
1: Přemýšlej.
0: Understand.
1: Cháp, pochop to.
0: O mind.
1: O mysli.
0: Don't be confused.
1: Nebuď zmatená. Hmm?
0: Satguru saran sidhave. Best that you should go to the shelter. Take a shelter to the Satguru.
1: Měla bys se uchýlit pod ochranu Satguru.
0: Is jag mein durlabh hai satsang. In this world is a rare satsang.
1: Na tomto světě je vzácný satsang.
0: And now in this Kaliyuga.
1: A teď v této Kaliyuze.
0: Can you tell me how many satsangs in the Czech Republic?
1: Dokážete mi říct, kolik je satsangů v České republice?
0: I think there's one place.
1: Myslím, že je jedno místo.
0: In Mahaprabhu Deep Satsang Foundation.
1: V té Mahaprabhujiho nadaci.
0: In whole Czech and Slovak.
1: V celém Česku i Slovensku.
0: There is not such a satsangs.
1: Nejsou takovéhle satsangy.
0: You are lucky.
1: Máte štěstí.
0: You are that Paramhansa.
1: Jste ta Paramhansa.
0: You flow and you come to the Mansarovar.
1: Doletěli jste až k jezeru
0: Mansarovar. You landed here in the Mansarovar.
1: A tady na jezeře Mansarovar
0: jste
1: přistáli.
0: And you are swallowing the pearls of the wisdom.
1: A polikáte perly moudrosti.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: Is there so many satsangs here?
1: Je tady víc takových satsangů?
0: Maybe a little bit somewhere.
1: Možná někde trochu.
0: But not that original satsang.
1: Ale není to ten původní satsang.
0: May you like or you don't like.
1: Ať se vám to líbí nebo ne.
0: But I can tell you the first hand.
1: A můžu vám to říct z první ruky.
0: First hand, that from Mahaprabhuji to Guruji to us.
1: Z první ruky od Mahaprabhujiho ke Gurujimu a k nám.
0: And therefore, asanas pranayama is very, very good.
1: A proto asány a pranayama to je velmi, velmi dobré.
0: You should teach.
1: Měli byste to vyučovat.
0: But if you want to save someone.
1: Ale pokud chcete někoho zachránit.
0: Lead someone.
1: Někoho vést.
0: To the cosmic self.
1: Ke kosmickému já.
0: You can do.
1: Tak a dokážete to, můžete
0: you
1: to.
0: Have right now.
1: Teď k tomu máte oprávnění.
0: I give you diploma.
1: Dávám vám k tomu diplom.
0: To make satsangs.
1: Abyste dělali satsangy.
0: But real satsangs.
1: Ale skutečné satsangy.
0: Not your dreamings.
1: Aby to nebyly vaše sny.
0: Don't say I am now self-realized.
1: Abyste neříkali, tak já jsem teď seberealizovaný.
0: You follow me, that's all.
1: A následujte mě, to je všechno.
0: Other is wrong things.
1: O ostatní to je chyba.
0: Mahaprabhuji came to me.
1: Mahaprabhuji za mnou přišel.
0: And he gave me everything.
1: A všechno mi dal.
0: Did you say Mahaprabhuji this?
1: Řekl si to, Mahaprabhuji?
0: He said no.
1: Říká, že ne.
0: He said you have closed me behind the glass.
1: Říká, že jsme ho zavřeli mezi sklo.
0: So sometimes people make big mistake.
1: Někdy lidé dělají velkou chybu.
0: In the dream, Swamiji came.
1: Ve snu za mnou přišel Swamiji.
0: And he said, do this and this.
1: A řekl, udělej to a to.
0: But he's still alive. Why don't you come to me and ask?
1: A když je Swamiji naživu, tak proč nezajdete za mnou a nezeptáte se mě?
0: So, never compare yourself with Mahaprabhuji.
1: Nikdy se nesrovnávejte s Mahaprabhuji.
0: Or Guruji or Swamiji.
1: Nebo s Gurujím nebo se Swamiji.
0: I will never compare with them.
1: Já bych se s nimi nikdy nesrovnával.
0: But I will follow their words.
1: Ale budu se řídit jejich slovy.
0: That's it.
1: Tak to je.
0: Rozumíš? Yes. Čuješ? Dobro. Soč samajman mahi bavra. Therefore, soč, think.
1: Proto přemýšlej.
0: Understand.
1: A chápej.
0: O mind.
1: O mysli.
0: You are confused one.
1: O, mysli, ty jsi zmatená.
0: Satsangs, soč, samaj, man, bavra. Achha, this I have already said. Sadguru, sarana, siddhana.
1: To už jsem říkal.
0: Is jag mein durlabh hai satsang. Ved sant sab gave. And Vedas and all holy saints, they are saying how great, how holy is the satsang.
1: A Védy a všichni svědci říkají, jak veliký a svatý je satsang.
0: Satsang ko suk param anand hai. The satsang gives us the highest bliss, the supreme bliss.
1: Satsang nám dává svrchovanou blaženost.
0: Ajar amar ho jave, then you will become immortal.
1: Pak se staneš nesmrtelným.
0: Ajar, you will be not anymore born.
1: Znamená, že se už nenarodíš.
0: Amar, you will become immortal.
1: Staneš se nesmrtelným.
0: Ho jave, you will become through this satsang and guru vakyas, gurudevs, satsangs and etc.
1: Skrze satsang s Gurudevou a skrze jeho guruvákya.
0: Therefore, If you all will design a satsang in your city.
1: A tak když vy všichni budete pořádat satsangy ve vašich městech.
0: Or in your village.
1: Nebo v vesnicích.
0: How Satyuga will come here first.
1: Tak přijde Satyuga napřed sem.
0: Yeah, where Satyuga begins.
1: Kde začíná Satyuga?
0: In Czechoslovakia.
1: V Československu.
0: Okay. That becomes Satloka.
1: Tady se to stává Satvaloka.
0: Yes. That's it. Origin is here maybe.
1: Možná je ten původ tady.
0: Hungary, Yugoslavia, etc.
1: Maďarsko, Jugoslávie a tak dál.
0: Satguru Sahib Sri Dev Puri ji. Satsang.
2: Znači, dobrodošli, dragi prijatelji, zapravo draga familija.
3: Welcome, dear friends, dear family.
2: Ne mogu reći da smo sretni, zapravo smo više nego oduševljeni.
3: It's not only that we're happy, but we're delighted.
2: Što je danas, zapravo već od juče s nama, Mahamandaleshwar Swami Avatar Puriji.
3: Because today and already yesterday with us, Mahamandaleshwar Swami Avatar Puriji.
2: I što je unio svjetlo naše parampare, ne samo u Mostar, nego u cijelu našu.
3: And that he brought light not only of our parampara, not only to our ashram, but to whole city of Mostar.
2: I prvo bi ga htjeli pozdraviti sa jednom cvjetnom malom.
3: And we'd like to greet him with one flower mala.
2: Bila prevoditeljna nedavno. Mahamandaleshwar Avatar Puriji je zapravo već otvorio ashram svojim dolaskom.
3: With his coming here, Mahamandaleshwar Swami Avatar Puri already opened this ashram.
2: Koji je svjetionik, opet se ponavljam, ne samo za Mostar, nego za cijelu našu zemlju.
3: Which is a lighthouse not only for Mostar, but for whole Bosnia and Herzegovina.
2: I ono što nas je posebno razveselilo dodatno je što je Avatar Puriji, Swami Avatar Puriji nam je rekao da je će češće dolaziti ovdje i da se ovdje osjeća kao kući.
3: And we're grateful that Swami Avatar Puriji already said that he will come here more often and that he feels at home at this place.
2: I tako se trebate svi vi osjećati ovdje kao kući, jer ovo jest i vaša kuća.
3: And this is the feeling that you should all have here. This is your house.
4: So. That's why we break things.
2: So, znači, uživajte dalje na satsangu. Ono što još nismo dobili, nadam se da ćemo dobiti večeras.
3: Enjoy the satsang, but what we're waiting, we didn't get, and we are hoping that we'll get today, or these days.
2: A to je ime ovog našeg novog ashrama.
3: And that is the name of this, our new ashram in city of Mostar.
2: Hari Om.

0: And we do not know ourselves.
1: A my sami seba nepoznáme.
0: So, at thy lotus feet, I will bow down.
1: Pokloním sa pri tvojich lotosových nohách.